0: Find me.
1: Marsbank z Partizan KTRFM se dvěže po rozpisání, ještě přistihne na stacioni čtvrtý kolovoz.
2: Hitové zabavlení bez ukasnení. Jsme Kristýna
3: i jsme Míra.
4: A sám da popytam koga?
1: Това не е информация.
3: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове.